po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

0: Barbucha Huff.
1: A dělá Barbucha Huff.
2: Jo! No výborně, povedlo se.
3: Raz, dva, tři.

neboj, mňau, potkane nic se ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lautko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

0: Hry kroutí si knihy hry, oca se mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: Nedělá.
1: Angorská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
0: Dá do těla.
1: Ten, kdo

Už nevládzem. Nevidím. Už sa na sklách neudržím. Ruky si v tom mraze necítim. Zamrznem tu a už